Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: Plač, psíček, bolí ťa to.
1: Dám si na nos čerstvé blato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

predo mnou od strachu trasie. Keď spadáš ma v lese, mňa sivého vlka, tak ver mi, že nemal si šťastie.

0: šťastie. Tak ver mi, že nemal si šťastie.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.
1: Labku poskávam. Slečna a či mladá pani, ja som slušne vychovaný.
2: Slečna, zatiaľ slečna.
1: Môže

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: Minútové správičky.
1: Mikrofónu sa už ujala Terka a to znamená, že je čas na správičky. Prešov už budúci piatok čaká nielen obľúbená burca starožitnosti, ale aj vystúpenie Mira Jaroša. Začína o 16.00 na Masarykovej. Veríme, že si ho užijete. Cyklotrasy môžu doslova spájať krajiny. Jedna taká vznikla aj na česko-slovenskej hranici. A teraz sa podržte. Ide o 120 km dlhý Valašsko-Považsko-Kysucký cyklookruh. No vidíte, zájsť si do inej krajiny sa dá aj na bicykli. Už keď sme v tom Česku, tak tu otvorili novú lanovku na Pečín. Teta Anna, ktorá ju navrhla, hovorí, že pribudla aj zaujímavá novinka.
2: Myslím si, že zaujímavý je ten výhled a další taková zaujímavosť, spíš taková bych řekla až atrakce, je to, že ty vozy, když se potkají v jeden moment, tak mají takovou interakci, že ten jeden mrkne na tu druhou lanovku, to znamená, že blikne tím předním světlem a ta lanovka druhá se zastydí a celý interiér zčervená. A pak zase vychladne, každá si jede svým směrem a je to taková vozovka srandička, která je naprogramovaná, takže nikdy nebudete vědět, který ten vůz bude červená, tak který bude mrkat.
1: Do jedné lanovky se vojde až 120 lidí, tak sem určitě zajdete na výlet. Kam se na výlet vybereme o hodinku, je ale zatím záhadou.
0: Minutové zprávičky Detského rádia. Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

všetko rozlieva, ale rád sa usmieva. Druhý má rád sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretí ten je trošku bledý, stále v kúte tíško sedí.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Hej, Batida! Máte bubny?
2: Máme!
1: Máte úsmev?
2: Yes!
1: Tak si zabúchame!
2: A ty sa...

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

zastavila na lúke, prikradla sa k chalúbke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: Počkat, ještě jsme zapomněli na husí kůži.
1: To jsou přece zimomriavky.
2: A kapesník, vreckovka.
1: Korčule,
0: brusle.
2: A karfiol,
3: květák.
2: Zkrátka je toho moc, zkrátka je toho veľa.
0: Tak jedem!

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

mestičko v tvojich vlasoch. Opatrne by som kráčal potom dolu, kde sa ucho do slimáka pekne stáča. Cez pohoria tvojich líc pospať si v tráve mihalníc. A na pobreží tvojich očí